0: S touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Radio Vida.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálov, cítim pravú. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.